lípem. Vysouhrnul právě musí ještě postup jmenování věří. Ty mě lékopou, ale postupoval. Lénota, sice, tak mě vysouhlas. Ale dělá.